0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50

0: získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Staň se součástí nejlepšího éteru na západě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitradia FM Plus 720 870 237.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí, stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
6: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
7: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
8: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
10: M plus H.
11: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
12: Klikni hned na MHCZ.
13: MHCZ.
11: Už 30 let.
14: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.

0: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Gojek nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: srdcovky Hit Rádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Doosan Škoda Power. Roztáčíme svět.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
5: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sváteční pondělí je 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Slevové akce dnes tvoří 59% tržeb obchodních řetězců v Česku, nejvíc v celé Evropské unii. Loni to bylo o 2% méně. Obchodníci se na rostoucí závislost zákazníků na slevách snaží reagovat trvale nízkými cenami mimo akční nabídky, které označují jako ceny v klidu nebo cenovou jistotu. Češi se ale slevových letáků stále nedokáží zbavit. Experti se neshodují na tom, zda rychlý vývoj umělé inteligence představuje reálné existenční riziko pro lidstvo. Zatímco někteří výzkumníci varují před vznikem nekontrolovatelné superinteligence a volají po přísnější regulaci, šéfové jiných technologických firem tyto katastrofické scénáře odmítají a obávají se spíše zbytečného brždění pokroku. A pojďme také na sport. Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. 30-letý rodák Zavířova se stal 6. českým hokejistou, kterému se v NHL svěřilo nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy. Do nové sezóny vstoupí Bruins v úterý zápasem proti New Yorku Rangers. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Zámek Kozel se dnes hodí do gala. Chystají se totiž speciální kostýmované prohlídky. Návštěvníci společně s průvodci se tak budou moci vrátit o stovky let zpátky do doby, kdy na zámku Kozel žil rod Černínů z Kudenic. Dozvíte se, jak probíhal každodenní chod zámeckého života koncem 18. století.
9: V Bděněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
7: Dnes bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno, ráno počítejme také s mlhami. Odpolední teploty fantastické, a to mezi 20 až 25 stupni Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
11: Hezké dobré ráno, prodloužený víkend z éteru Hit Rádia, s vámi Lea a Filip, 3 minutky po 7. Tak startujeme právě teď, doufám, že většina z vás má to volno. My ten svátek slavíme prací s Filipem, ale nám je tady dobře. Tak vy, kdo jste v práci, nejste v tom sami, napište nám schválně, co děláte, kde jste v práci, předpokládám, že to budou většina benzíny, čerpací stanice a tak podobně. Dejte když tak vědět na 777 937 777 a my startujeme právě teď. Hit Rádia.

0: Krásné, dobré, sváteční ráno. Dneska je svatého Václava, tak vašíci, pašíci, všechno nejlepší k svátku. Hlavně připomínáme si naši českou státnost, to, že jsme tady jako stát už tisíc let a to je už důvod být na nás náležitě hrdí. Takže jsme hrdí, Filipe. Jsme hrdí.
1: My jsme hrdí. My jsme hrdé osoby, myslím si, že jsme i hrdí na svůj národ. Hodně lidí vlastně na Česko tak trošku jako pohlíží pořád zvláštně, jako že nemáme moře a nemáme Alpy, ale já si myslím, že se tady máme jako krásně v Česku.
0: Vždycky, když přijde 28. září, tak se v nás probudí taková ta zvláštní směs hrdosti, úlevy, že jsme to zase prostě dokázali tady na tom kousku země, kde se to mele ze všech stran, sedíme už přes tisíc let a pořád si objednáváme naše pivečko český, ne? Bych si dala takhle hezky. Šup. To je dobrý nahlasivky, víš?
1: Já jsem zrovna teda jeden z mála chlapů Čechů, co já prostě pivo nepiju. Nepřišel jsem tomu na chuť, ale divnej budu spíš já, protože ostatní ho pijí.
0: Tak si to pojďme shrnout. 28. září si připomínáme Den české státnosti a odkaz svatého Václava, patrona české země. Taky bacha, otevírací doba obchodu, velké prodejny na 200 metrů musí mít dnes zavřeno, tak já doufám, že jste to zvládli všechno včera. Nakoupit si můžete něco na benzínkách, třeba párek v rohlíku, nádražích nebo taky v takových těch menších obchodech. No a třeba v Praze můžete vyrazit za historii i kulturou, třeba na korunovační klenoty, do Strakovy akademie, Národního technického muzea nebo na svatováclavské slavnosti po celé České republice, kam já zrovna taky po 10. hodině jedu, takže dneska s vámi budu v takové kratší jízdě, ale od 10. hodin už kolegyně Káťa Pechová a my se spolu uvidíme na svatováclavské slavnosti pouti v Lovosicích na severu Čech a dejte vědět, kam se chystáte, protože dneska je toho strašně moc, takže užijte si ten den naplno a my posíláme nějaký ten devadesátkový hit, co takhle headway. What is love?

0: Krásné dobré ráno, jdeme se podívat na vaše SMSky, chodí nám jich tady spousty. Dobré ráno, Leonko, svátek taky v práci, odpad se vozí pořád, zdraví Koudy z Trutnova. Koudy, zdravíme a respekt tvýmu jobu, díky za to, že tě máme. Nebo nám tady píše Martina, dobré ráno, z Náchoda z práce, pracuji jako pokladní na nádraží. Jsem v tom s vámi, krásný den, Martina. Martinko, ať ti to tam rychle uteče. Ty brďo, těch zpráv normálně naši posluchači nespí, oni makají. Tady píše dokonce sestřička z Jižních Čech. Dobré ráno, zdravím také z práce. Pracuji jako zdravotní sestra v terénu, v domácí péči, jedeme nonstop. Děkuji, že nám k tomu krásně hrajete, sestřička z Jižních Čech. To je tak hezký. Zdravíme sestřičku a ještě tady Paty. Dobré ráno, Leonko, bohužel já jsem dnes v práci, pracuji jako fyzioterapeutka v lázeňském provozu. Krásný a pohodový den a takových SMSek je tady spousty. Takže děkujeme, ano, jsme v tom společně, prostě jsme v práci, tak ten státní svátek oslavíme prací. Co by vlastně ti nepracující bez nás dneska dělali?
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný.

0: Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Hit Radio.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Christina Aguilera a teď už Filip Lejček a ranní update. Miau.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. V přírodní rezervaci na americkém Long Islandu čekalo na návštěvníky neobvyklé překvapení. Po cestě se tam procházel malý krokodýl. Nejprve to vypadalo, že se jedná o aligátora, odborníci ale později zjistili, že jde o krokodýla Morletova, pocházejícího ze střední Ameriky. Pravděpodobně se ho zbavil chovatel.
0: A nemenoval se Dundee?
2: Dundee to mohlo být také. Slovo sex vyhledávali letos na internetu nejčastěji z celého Maďarska obyvatelé malé obce Nemezrádo, západně od Balatonu. Vyplývá to z místního žebříčku zveřejněného v pátek. Jen pro zajímavost, obyvatelé hlavního města Budapešti se do první desítky ani nedostali. Tak ty byli spíš ty vesnice, viď?
0: Já jsem z rodu Děnděšů, takže já jsem z města Děnděš. To je přímo Giongios, Maďarsku, město Děnděš.
2: Existuje, jo?
0: No jasně, podívej se.
2: Nebo si ze mě střílíš?
0: Ne, přísahám, podívej se, Giongios, že podívej se, že existuje město Děnděš.
2: Já mám ještě jednu zprávu
0: tam. To nevadí, rozebereme Maďarsko, pojď. Podívej se, že existuje Děnděš.
2: A jak se to mám napsat teda?
0: Giongios, Děnděš. A nebo Děndě,
2: Giongios, město.
0: Ne, fakt?
2: Jo, druhé největší město v župě Heves v severním Maďarsku, které leží 80 km od Budapešti na úpatí pohoří Mátra.
0: No, tady, Neptudo.
2: Nekecala, přátelé, ale pojďme ještě na jednu hezkou zprávu, co tady mám, protože takový úspěch vůbec nečekali zdravotní sestry ze Stocké nemocnice na Plzeňsku. Ty se totiž oblékly do retro uniform a reakce od pacientů je příjemně překvapily. Ještě větší ohlas měly jejich stejnokroje na sociálních sítích, kde video zhlédly už stovky tisíc lidí.
0: A to je krásný, proč ne? Holky, tleskáme vám. Krásné dobré ráno. A my jdeme hrát. Možná činnasky. Taky David Guetta, tedy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Ale teď už volíme doprava, vstáváme pravou nohou do toho nového dne. Mějte krásný den, bude krásný počasí. A je volno. Pro většinu z vás teda. Hezké ráno.

0: Gone, Gone. David Guetta, tedy Swim, Stones and I. Tahle hudební trojice, to se dost povedlo. Za chviličku Linkin Park, nebo taky Nelly Furtado a spousty dalších skvělých hitů, tak doufám, že se vám stává krásně, ať už pracujete nebo odpočíváte. Díky, že posloucháte Hit Radio.
1: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
1: Za 3 metry zahněte doprava, projeďte srdcem a pokračujte k plicím.
2: Počkej, kde to jsme?
1: Uvnitř lidského těla. Naše cesta právě začíná.
2: Pozor, žaludek, tady to bude trochu houpat.
1: Vydejte se na expedici do těla. Rozpumpujte srdce, okysličte krev a ulovte viry. Interaktivní rodinná expozice plná her, pohybu a poznávání. Trasa přepočítána. Cíl Depo 2015 Plzeň.
2: Slavnostní otevření už 1. října od 18 hodin. Více na depo2015.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné pondělí, za chviličku 8. hodina, další zprávy, vítejte u nich. Penzisté si od ledna přilepší o 304 korun. Průměrný důchod vzroste z 21 892 na 22 196 korun. O podobnou částku si polepší všichni penzisté. Většina navýšení jde do základní výměry důchodu, která je pro všechny stejná. Zvýšení se dotkne nejen starobních, ale i invalidních důchodů. A zdaleka nejde o jedinou změnu, kterou penzistům přinese příští rok. Bouře doprovázená silným větrem a vydatnými dešti od minulé soboty sužuje severovýchod USA. V New Yorku a New Jersey způsobila rozsáhlé záplavy. V New Yorkském Brooklynu si vyžádala 1 oběť. Obyvatele zasažených oblastí se potýkají také s výpadky elektřiny. Podle agentury AFP je bez elektrického proudu až 130 tisíc odběratelů. A pojďme také na sport. Němečtí fotbalisté ve 2. utkání Ligy národů doma překvapivě podlehli Řecku 0-1. Portugalci i bez Cristiana Ronalda, který zůstal na lavičce, zvítězili v Norsku 2-1. Nizozemci po 2 brankách Maxe Merdinga vyhráli v Srbsku 2-1. A Češi hrají svůj zápas až zítra v Praze proti hvězdnému týmu Anglie, a to večer od 20 hodin a 45 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Do Aše míří speciální vlak s protidrogovou tématikou. Na nádraží bude k vidění zítra a také pozítří a jeho prohlídka bude zdarma. Součástí vlaku jsou kinosály a také interaktivní místnosti, které přibližují drogovou problematiku. Prohlídka je vhodná pro děti od 10 let věku. Víc na webu revolutiontrain.cz.
9: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
7: Dnešní sváteční den bude parádní, bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Teď po ránu ještě ojediněle i mlhy, ale ty teploty skutku skvělé. Odpolední mezi 20 až 25 stupni Celsia.
10: Pokračujeme dál, hezké dobré ráno, minutka po 8. Hit Radio s vámi.

0: Taylor Swift, hezké dobré ráno. Dneska, nejenom to, že slavíme státní svátek svatého Václava, ale dneska je den českého piva. A nejen toho českého, ale i moravského, takže zdravíme do Nošovic, do Litovle, do Přerova, do všech těch superbeskidských městeček a vesnic, kde se dělají takové malé speciálky. Máme vás rádi a děkujeme za to zlato. Hlavně pro nás zpěváky je to strašně skvělý na hlasivky, takže já si opravdu ráda dám malé pivečko. A dneska teda možná dvě. Každopádně je takových pár zajímavostí. Na každého Čecha, včetně novorozenců, připadá Filipe 149 litrů vypitého piva za rok.
1: To je strašná porce, že jo?
0: Ty, který to nepiješ.
1: Když to vlastně jako můžeme říct teda zdvojnásobíš, tak dostaneš ty půl litry, že jo, kolik ty lidi vypijou. No tak, tak někdo musí pít za mě, ale já věřím, že kdyby jsme tady prošli jako
0: ale
1: okruh kilometrů, tak to někdo jako za mě vezme v klidu, chlape, díky.
0: Každopádně pivo se vyrábělo už v 7000letí před naším letopočtem v Mezopotámii a přispěla k tomu vlastně náhoda. Do nádoby, ve které skladovali lidé obilí, napršelo, voda zkvasila a když ji později objevili, už degustovali, chápeš to? A dokonce v počátku pivo vyráběly výhradně ženy a to jsem si teď vzpomněla, kdy mi moje slovenská babička vždycky říkala, Leonko, pí pivo, ale to černé, vždycky mi dávala od malinka pít černé pivo, že budu mít jako velké vnady.
1: Tak ale... to se povedlo asi. To se hodně povedlo, děkuju, to babička nekecala. Mě zase říkali, hele, že když budu pít polívku, jak vyrostu, taky měli pravdu prarodiče, no. A děda mi taky dával vždycky ochutnávat a říkal, Filipku, k tomu se propiješ. A nestalo se. Nestalo
0: tak
1: se.
0: Prosím vás, hoďte tam dneska jedno, dvě, tři. Dneska jsou ta vinovrání, svatováclavské poutě a tak podobně, tak prostě pivečko místo vínečka, co? My jdeme hrát dobrou muziku. Hezké ráno.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Plzeňsko a západní Čechy.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Američanku Olivie Jonesovou čeká každé září nevšední úkol. Společně s manželem musí dojet nakoupit zásoby na zhruba půl roku, než je přecházející zima v odlehlém městečku na Alešce odřízne od světa. Výlet do obchodu ve Fairbanks zabere manželům 4 dny a za veškeré potraviny a další nezbytnosti utratí v přepočtu asi 100 000 korun. Na kalifornském pobřeží se konalo tradiční mistrovství světa v psím surfování. Čtyřnozí závodníci se postavili na surfovací prkna společně se svými lidskými parťáky a snažili se co nejlépe zvládnout vlny. Soutěž přitahuje každoročně desítky psů a organizátoři pojímají jako zábavu i podporu charitativních projektů spojených se zvířaty. No a Australan Joseph McGrail překonal světový rekord v nejhlasitějším lidském výkřiku. Do mikrofonu zakřičel jediné slovo now, tedy teď. Naměřeno mu bylo 122,4 decibelů, což je přibližně úroveň hromu, motorové pily nebo pneumatického kladiva. Předchozí rekord držela od roku 1994 učitelka ze Severního Irska.

0: Posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, za chviličku už bude dopolko, státní svátek 28. září a my tady s Filipem známe matku roku. Představte si, že sourozenci z jedné vesničky na Jesenicku zameškali minulý rok 600 vyučovacích hodin.
1: Tak to tam ani snad nebyly, ne vůbec?
0: Já nevím, prostě, já to nechápu asi, no. Když se k tomu připočte ještě jarní zavření škol, to tam nebyly snad možná ani jednou, přesně jak říkáš. Každopádně jejich mamča asi, nevím, je nějakou školou prostě nešikanovala, co si budem, že jo. Tak já nevím, no. Kolik ty jsi měl zameškaných hodin? Já jsem teda byla průserář, hlavně na střední, na konzervatoři.
1: No,
0: já jsem tam spíš nechodila, než jsem chodila.
1: Já jsem chodil do školy docela, když už se mi jako nechtělo, tak jsem doma samozřejmě nafilmoval, že mi není dobře. A pak jsem čekal, jestli mě nechají doma nebo ne. Aha. Máma často říkala, hele, víš co, tak tam běž a kdybys to nemohl vydržet, tak půjdeš domů. A to už se nestalo, protože jak už jsem tam došel, tak to bylo v pohodě. Zjistil jsem jinak, že první a druhý ročník základní školy 800 až 850 hodin za školní rok je kompletní docházka. Takže tam fakt moc nechodili.
0: Tak teda, maminko, tleskáme, no. Za chvilku David Koller, Benson Boone a nebo třeba Kamrad s hitem Be Mine.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem ředitel Fakultní nemocnice Plzeň, docent Václav Šimánek. Probereme rozsáhlou stavbu pavilonu chirurgických oborů, přípravy na pavilon infekčních chorob, nová parkovací místa, nákup invalidních vozíků i robotickou rehabilitaci. Největší novinky roku 2026 uslyšíte v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: zkušeností a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
1: Za 3 metry zahněte doprava, projeďte srdcem a pokračujte k plicím.
2: Počkej, kde to jsme?
1: Uvnitř lidského těla. Naše cesta právě začíná.
2: Pozor, žaludek, tady to bude trochu houpat.
1: Vydejte se na expedici do těla. Rozpumpujte srdce, okysličte krev a ulovte viry. Interaktivní rodinná expozice plná her, pohybu a poznávání. Trasa přepočítána. Cíl Depo 2015 Plzeň.
2: Slavnostní otevření už 1. října od 18 hodin. Více na depo2015.cz.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásné pondělí, je za chviličku 9. hodina, jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Obliba výdejních boxů v Česku nadále výrazně roste a z některých internetových obchodů do nich již směřuje více než polovina všech zákaznických zásilek. Zástupci e-shopu a logistických firem to připisují především pohodlí, flexibilitě a 24-hodinové dostupnosti, kterou tento způsob doručení zákazníkům nabízí. Klasické doručení kurýrem na adresu však i přes tento silný trend nadále zůstává klíčovou a oblíbenou službou. Dneškem ve Vladislavském sále Pražského hradu končí výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové. Pětistá výstava začala 15. září. První 4 dny byly vyhrazeny pro školní skupiny. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Expozice je otevřena od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. A pojďme také na hokej. Hokejisté Třince vyhráli v 5. kole extraligy na ledě Liberce a v probíhající sezóně ještě nestratili ani bod. Na čele tabulky mají oceláři stále 3bodový náskok na Pardubice, které po obratu ve 3. třetině uspěli v Brně. Bílí tygři klesli na předposlední příčku poté, co Olomouc zvítězila v Kladně. První bodový zisk slaví Vítkovice. Ostravané přehráli Mladou Boleslav jasně 6-2. České Budějovice přetlačili Litvínov 5-4. Vítězný gól dal v poslední minutě 4bodový Nik Olesen. No a stejně jako Olomouc vyhrála poprvé za 3 body i Plzeň, když udolala Hradec Králové 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Karlovy Vary se budou moci pochlubit unikátem. Zanedbaný pozemek u Horního nádraží v Bohaticích se totiž promění v dětský park, kde bude mimo jiné i dětská železnice. Po kolejích budou jezdit modely vlaků, které uvezou i několik dětí. Železnice bude jezdit o víkendech a státních svátcích od května až do října.
8: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
6: Dnes můžeme očekávat jasno na severozápadě až polojasno odpoledne, nebo už vlastně i teď vybízí jasně k procházkám. Odpolední maxima až na 25 stupních Celsia.
9: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
10: Prodloužený víkend z Véteru Hit Rádia s vámi stále Lea, taky Filip, 9:03. Teď už krásné pondělní, sváteční dopoledne. Před námi Eva Farná, taky Katy Perry. Tak díky, že posloucháte, že jste s námi. Pokračujeme, nezastavujeme. Hezký den. Hit Rádio.

0: Pár minutek po deváté s vámi Lea a Filip, hezké dobré dopoledne. Představte si, Filipe, to je něco i pro tebe, jo? A schválně nám řekneš, jak to je. Nezadaní muži řekli, co chtějí od vysněné ženy. Bacha. Celých 98% mužů hledá ženu, která je bude respektovat. Dále, pro 97% mužů je pak důležité, aby mohli ženě důvěřovat a svěřovat se jí, mít jí i jako nejlepší kámošku. A o něco menší skupina pánů, 95%, pak uvedla, že hledají někoho, s kým mohou bez problému komunikovat a řešit své potřeby. No a neméně důležitým aspektem je pak u žen smysl pro humor a schopnost umět muže rozesmát, to je 91%. Já bych řekla, že to je docela zajímavé, jak různě dokážete pojmenovat sex.
1: No, já jsem jenom chtěl říct, že já nevím, jak smýšlí teď nezadaní muži, ale když se jako vzpomenu, když jsem byl nezadaný já, tak já si myslím, jako, že to je pravda, že aspoň já jsem teda vždycky chtěl mít doma vlastně tu přítelkyni lomeno kamarádku, že vlastně jsem si s ní mohl pokecat, o čem jsem chtěla, hlavně když jí něco jako říkám, tak aby člověk viděl, že jí to zajímá, že to není takový, že jako jenom poslouchá, říká, jo, tak už skončí, prostě nějaký tvůj fotbal mě nezajímá, jestli jdeš do práce a tak. Takže já s tím můžu souhlasit a ten smysl pro humor to bylo v té opačné kolonce.
0: Ne, tam je 91% mužů. Nejméně důležitým aspektem je pak už jen smysl
1: nejméně,
0: pro humor. Ano,
1: nejméně.
0: A schopnost umět muže rozesmát.
1: Tak s tím já nesouhlasím. To já potřebuji, aby byla trošku vtipná a rozesmát.
0: Nejméně, říkám slovo.
1: Nejméně, no tak já jsem se divil právě. No tak chlapi, jste pořádku.
0: Já bych řekla, že tohle vyhrává samozřejmě, že jo. Ale je tak jako hrozně hezký, když se nad tím zamyslím jako ženská. Jak různě vlastně dokážeme pojmenovat sex.
1: To je z Maďarska, no. Prostě, jak jsem dneska říkal.
0: Jdeme hrát další skvělou muziku. Díky, že jste s námi.

0: Bílý ďábel se v kinosále Měšťanské besedy potká několik žen ze světa filmu a proberou jejich postavení v oboru. Návštěvníky finále v pondělí potěší i melancholická komedie Čika Čeka o coming outu, drag queens a rodinných vztazích. Hlavní role obsadili Jan Cina, Pavla Tomicová nebo Jitka Schneiderová. Ti budou i součástí delegace k filmu v pondělí v 8:30 večer ve velkém sále Měšťanské besedy. Po cestě tam zamiřte i do foaje, kde je po celou dobu festivalu výstava vybraných plakátů filmů, které byly uvedeny na finále Plzeň, a zavzpomínejte tak i na předchozí ročníky. Hezkou zábavu!
1: Mediálním partnerem festivalu Finále je Hit Radio FM+.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
10: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzik.cz, kde se dozvíte víc.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

Krásné pondělní dopoledne, státní svátek 28. září, ale zítra 29. Tak zítra je, přátelé, Den srdce. A mám tady takových pár zajímavých faktů o srdíčku, kde největší srdce na planetě má modrá velryba a může vážit až 180 kilo a je velké jako takové jedno menší auto, když si představíte. A nebo, když se zamilujete, tak srdce nejen ženám buší rychleji, to známe asi každý z nás, ale dokonce na EKG se to fakt dá vidět doslova, kde se mění ten rytmus. A jak je takové torčení, mám něco na srdci, tak bych řekla, že je překvapivě blízko realitě. Stres a emoce ovlivňují náš tep a tlak tak, že se to promítne i do zdraví, to asi taky známe každý z nás, ale takový to nejromantičtější, tak to je fakt, když se dva lidi drží za ruce a dívají se láskyplně na sebe, tak jejich srdce se můžou doslova synchronizovat. A nějakou takovou lásku zažil taky nebo zažívá každý z nás, kdy vám srdce chce, jak se říká, vyskočit z hrudi. Tak tolik asi k tomu srdíčku, tak zítra prosím vás, milujte se, množte se a mějte se rádi.

0: Přátelé, kamarádi, já se s vámi pro dnešní den loučím. Mějte krásné dopoledne, státní svátek 28. září, taky krásné odpoledne, podvečer a večer. Pokud možno, samozřejmě buďte s námi. Já frčím směr Lovosice na svatováclavskou pouť. Za chviličku po desáté s vámi kolegyňka Káťa Pechová. Taky si můžete psát o hity na přání k vaření, spousta dobré nálady, pozitivní energie. Filipek tady s vámi taky zůstává. Tak pokud možno, buďte s námi a užijte si ten dnešní den podle své libosti a chuti. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 4 plus KK Praha Jinonice za 12 600 000. Byt 2 plus 1 v Gdyni na Domažlicku za 2 799 000. Výrobní objekt v Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku za 1,5 milionu. Byt 2 plus 1 v Krnově za 2 550 000 a zahrada v Chrudimi za 1 290 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: M plus H.
5: Kdo nečipuje, není Čech. Brum, brum, brum.
6: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
7: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
8: MHCZ.
6: Už 30 let.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
4: Chytré focení, velký displej, 256 giga prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
4: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné pondělí, za chviličku 10. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Ceny ropy na světových trzích prudce vzrostly o zhruba 3% a severomořská ropa Brent překonala hranici $107 za barel. Reagují tak na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odmítl nejnovější iránský návrh na příměří a znovu otevření klíčového hormuzského průlivu. Trhy se v důsledku přetrvávajícího geopolitického napětí obávají narušení dodávek suroviny a růstu rizikové prémie. Země vlivem tání polárního ledu mění svůj tvar. Nová zjištění geologů poukazují na znatelné odchylky na pólech i na rovníku, které ovlivňuje také přerozdělování velkého množství vody v oceánech. Ukazuje se tak, že globální oteplování a klimatické změny fyzicky formují naší planetu víc, než se doposud předpokládalo. A pojďme také na fotbal. Španělé povolali na zápasy Ligy národů obránce Robina Lenormanda. 29-letý bek Atletika Madrid nahradil zraněného Erika Garciu z Barcelony. Jenci při rozcvičení před sobotním utkáním v Anglii poranil koleno. Úřadující mistři světa budou hostit českou reprezentaci už 3. října v Oviedu. Doma hrají Češi v úterý proti Anglii. Do té doby ale můžete navštívit Repre Funfest, který se koná v Edenu před stadionem i během dneška.
9: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
8: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpolední teploty opět příjemné, vybízející k procházkám a výletům až 25 stupňů Celsia.
7: Hit Radio City.
10: Hezké dopoledne, minuta po 10. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, samozřejmě další porce těch nejlepších hitů. Hit Radio. Za chvilku skupina Hodiny, ale právě teď jsou tady September a Cry For You.

skupina Hodiny a Souhvězdí v éteru Hit Rádia. Hezké dopoledne. Dneska máte jedinečnou možnost, můžete se legálně podívat tam, kde se rozhoduje o vašich penězích. A nebude vás to ku podivu stát ani korunu. Na svatého Václava totiž probíhají prohlídky sídla vlády a ministerstva financí. Můžete si tak projít chodbami, kde se běžně potí ministři, prohlédnout si ty barokní stropy, které vždycky vídáme jenom v televizi za zády politiků, že jo. Navíc je to všechno fakt zdarma, což je u ministerstva financí docela ironický bonus. Prohlídky jedou až do večera, takže pokud chcete fotku z místa, kde se tvoří rozpočet, teď je ta chvíle. Jenom opatrně pozor, protože fronty budou pravděpodobně delší než fronta na banány v roce 88.

a Blow Me v éteru Hit Rádia. Hezké dopoledne. No a prosím vás, tohle je naprosto zásadní. Máme kapitána. David Pastrňák přepsal historii v Bostonu. Je to obrovská čest. Taky důkaz, že v NHL nejste prostě jenom hostem, ale majitelem klíčů. Tenhle kluk z Havířova, co kdysi přišel do NHL s jedním kufrem, teď velí celý kabině. Navíc v NHL je kapitánské C-čko posvátná věc, zvlášť na místech, jako je Boston. Jo, neskutečný. Před ním ho nosili legendy jako Zdeno Chára nebo Patrice Bergeron. Pasta vstupuje v podstatě do klubu nesmrtelných. 13 sezon na jednom místě, to je v dnešní době hokejových tradeů a honby za penězi naprostý unikát. On to město miluje a to město a ten klub milujou Pastu. Takže velká gratulace, jsme mega pyšný.

0: nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Mami, já potřebuju novou bundu.
3: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Savčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
2: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
3: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
2: Tak to beru!
3: Savčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
7: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
8: Nástupní bonus 40 000. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Linkin Park dohrávají v éteru Hit Rádia, krásné dopoledne. A zajímá mě důležitá věc. Zpívá se u vás ve škole? A teď nemyslím jenom o hudebce, nebo když někdo vymyslí nějakou kvalitní prostou písničku. Lidl totiž spojil síly s Bobem a Bobkem a Karol z projektu Karol a Kvído. No a rozjíždí pěveckou soutěž pro školy a školky z celé republiky. Zapojit se je navíc úplně jednoduchý. Natočte se s celou třídou, jak zpíváte. Jo, hele, easy peasy. Můžete dát soutěžní písničku Jsme kuchaři, klidně ale zaspívejte svůj oblíbený song. Nebo si klidně vymyslete vlastní hit. Jo, video nebo audio potom do 31. října pošlete na bobabobek@lidl.cz. Strašně jednoduchý. No a to nejlepší na tom je, že se vybere 14 výherců a za nimi dorazí Bob, Bobek a Karol přímo do školy. Čeká vás ranní rozcvička, hry a soutěže, workshop o zdravém jídle, ale samozřejmě pořádná zdravá svačina. Takže samý pozitivní věci. Prostě dopoledne, kdy bude výuka vypadat zatraceně jinak než obvykle. Všechny podklady, taneček i informace najdete na lidl.cz/škola/volá a do 31. října zpívat, natočit a taky poslat. Držím pěstí a posílám další hity. Tohle jsou Lucenzo a Don Omar.

Dasha a Austin, jste s Hitrádiem, krásné dopoledne a krásné sváteční pondělí. Vy, co jste v práci? Já vím, je to náročné. I o svátku, co? Tak doufám, že to aspoň je jako na pohodu, jo? Že žádný velký stresy. No a vy, co jste doma, tak předpokládám, že se pomalu chystáte k nějakému vaření, jo? Přece jenom sváteční oběd, to je velká záležitost. No a ano, i dneska v 11 hodin odstartují právě hity k vaření, to znamená, že píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat. Do 11. hodiny samozřejmě další hity Calvin Harris, Ellie Goulding, Imagine Dragons nebo třeba Kid Laroi. Tak buďte s námi.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Máš u sebe korunu?
2: Na co?
1: Na novou vanu ze Senesy.
2: Odkud?
1: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
2: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Doosan Škoda Power. Roztáčíme svět.
1: Jsem hrdina, jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Za 3 metry zahněte doprava, projeďte srdcem a pokračujte k plicím.
4: Počkej, kde to jsme?
3: Uvnitř lidského těla. Naše cesta právě začíná.
4: Pozor, žaludek! Tady to bude trochu houpat.
3: Vydejte se na expedici do těla. Rozpumpujte srdce, okysličte krev a ulovte viry. Interaktivní rodinná expozice plná her, pohybu a poznávání. Trasa přepočítána. Cíl Depo 2015 Plzeň.
4: Slavnostní otevření už 1. října od 18 hodin. Více na depo2015.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásné sváteční pondělí, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Obavy Čechů z dalšího růstu cen energií sílí. Jejich zdražení nyní očekává 60% lidí, což je nejvíce za poslední 2 roky. Naopak ve zlevňování věří jen 7% Čechů. Za hlavní důvody možného růstu cen lidé nejčastěji považují válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Zhoršená očekávání se ale zatím výrazněji nepromítají do chování domácností. Změnu dodavatelé plánuje jen zhruba každý 7. Čech a více než 3/4 lidí o ní vůbec neuvažuje. Pozor při podzimním úklidu zahrad. Pálení schrabaného listí, trávy, plevele nebo čerstvých větví za účelem jejich likvidace je v Česku od loňského března zakázané. Za porušení pravidel mohou fyzickým osobám hrozit pokuty v řádu 10 000 korun. V některých případech může horní hranice sankce dosáhnout až k 1 000 000. Povolené zůstává například pálení suchého a čistého dřeva na otevřeném ohništi pro rekreační účely. Zahradní bioodpad je proto lepší z kompostu. Vyhodit do hnědé popelnice nebo odvést do sběrného dvora. A pojďme také na led. 5. kolo hokejové extraligy dnes uzavře souboj Sparty s Karlovými Vary. Oba týmy mají po 4 zápasech na kontě 2 výhry a v tabulce je dělí jediný bod. Sparta je 6., Energie 7. Pražané naposledy vyhráli v Litvínově 4-1. Karlovy Vary doma porazili České Budějovice. Utkání v pražské O2 aréně začíná v 16 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Do Aše míří speciální vlak s protidrogovou tématikou. Na nádraží bude k vidění zítra a také pozítří a jeho prohlídka bude zdarma. Součástí vlaku jsou kinosály a také interaktivní místnosti, které přibližují drogovou problematiku. Prohlídka je vhodná pro děti od 10 let věku. Víc na webu revolutiontrain.cz.
9: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
7: Dnes bude většinou jasno, na severu a západě čekáš oblačno, odpolední teploty opět velice příjemné, tak vyražte někam na výlet 20 až 25 stupňů Celsia.
5: Hit Radio City.
10: Krásné dopoledne, 2 minuty po 11. Startují nám hity k vaření, pište, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. 777 937 777, no a teď už je tady Alvaro Solera.

Výbírek za Faithless v éteru Hit Rádia, hezké dopoledne. No a šťastnou ruku, pokud právě vaříte. Jsou tady hity k vaření a to znamená, že vy píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat na 777-937-777. No a přece jenom sváteční den, že jo. A třeba u Stáni, tam to musí vonět fantasticky. Nejradši bych zajela na jídlo, protože Stáňa píše, máme dnes uzenou polívku, bramborový knedlík, špenát uzený a šneky z listového těsta na odpoledne. No, tak komu se taky začaly zbíhat sliny, tak ano, jsme v tom společně a Stáňa by k tomu chtěla Žijeme len raz. Takže dámy a pánové, Žijeme len raz a pište dál na 777 937 777.

0: Enjoy your mix.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rihanna v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne vám všem. Díky, že píšete na 777-937-777, píšete, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. Jo, velmi jednoduchý, i ty kvaření jsou tady. Další zprávu jsem vybrala od Žanety. Ta by chtěla Kateřiny Marie Tichou. A prosím vás, vaří řízečky a šťouchačky. Jo, dokonce poslala fotku, má tam i koláč, krásný koláč. A taky vaří dýňovou polívku. A pojďme si říct, že ano, právě teď začíná ta sezóna, kdy cuketu nahrazuje dýně, ale dýňová polívka.

0: Společně to vymyslíme.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Plzeňsko a západní Čechy.
0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí, stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Nation, čo? Tohle je Ish a Over the Rainbow. Posloucháte Hit Radio. Jste naprosto skvělý, já mám úplně pocit, že jsem ve vašich kuchyních. Máme tady další přání. Honza píše, u nás to bude vonět ještě víc. Vaříme s mamkou bramborový salát a řízky a bramborovou polívku s čerstvými houbami přímo z lesa. Mňam. A chtěl by Shakiru a Burna Boy. No a stejný přání máme ještě od Bětky, kde vařej sekanou a přála by si právě song Day Day. Tak já dávám.

Kamarád a Feel Alive, jste z Hit Radio. Díky za to a díky za to, že píšete. Píšete, co vaříte a co k tomu chcete poslouchat. Další zprávu jsem vybrala od Andreji. Ta píše, chtěla bych poprosit o sraz bohému. Bylo by to pro všechny, co jí mají rádi. Vařím dnes bramborový knedlík, výpečky, špenát. Fantastická volba. Andreo, fantastická volba. K tomu ještě frankfurtskou polévku a jako dezert pudinkovou bábovku. Máte místo u stolu, když tak ještě, a že bych skočila po vysílání. Každopádně ano, dámy a pánové, pro vás všechny. Právě teď v Ohrouti. Od Andrej, svaz českých bohémů.

0: Takový ideální song k chystání oběda, ale proti gustu. Hele, Vohnouti a Svaz českých bohémů na Hit Rádiu. Hity k vaření se pomalu chýlí ke konci. Ještě stihnu splnit dvě přání. Jo, já se snažím splnit vám, co vám na očích a SMS-kách vidím, ale samozřejmě není ta hodina napukovací, tak ještě zpráva od Markéty, ta píše, zrovna dělám tortily s kuřecím masem a zeleninkou a u toho vás samozřejmě poslouchám. Odpoledne se chystáme s rodinou na kolo. Kdybyste mi zahráli Firestone od Kaiga, byl by ten den ještě krásnější. Markét, a on bude. On bude už za chvíli. No a ještě taky zpráva od cestovatelů. Prosím vás, tady máme přání na Činaský Jakse. Píšou, vracíme se ze Zakynthosu autem a posloucháme celou dobu. Teď jsme momentálně na Slovensku, tak ať se nám líp jede a zdravíme Čechy v okolí, co taky poslouchají. Michal, Monika, Erinka. Hele, tyjo, jste hustý? Tak ať vám cesta utíká. Za chvilku tím pádem. Jeden Kaigo a Firestone a k tomu ještě... A k tomu ještě Činasky. Díky moc, že jste se všichni zapojili.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Hit Radio.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Sharon. Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásný sváteční den a za chvíli 12. hodina a další zprávy. Vítejte u nich. Obliba výdejních boxů v Česku nadále výrazně roste a z některých internetových obchodů do nich již směřuje více než polovina všech zákaznických zásilek. Zástupci e-shopu a logistických firem to připisují především pohodlí, flexibilitě a 24-hodinové dostupnosti, kterou tento způsob doručení zákazníkům nabízí. Klasické doručení kurýrem na adresu však i přes tento silný trend nadále zůstává klíčovou a oblíbenou službou. Na Pražském hradě dnes končí mimořádná výstava českých korunovačních klenotů a zájem veřejnosti v samotném závěru akce dosáhl vrcholu. Lidé, kteří se chtějí podívat na svatováclavskou korunu a další vzácné insignie ve Vladislavském sále, musí v dlouhých frontách sahajících až do zahrad počítat s čekáním přesahujícím 2 až 3 hodiny. A pojďme také na sport. Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. 30-letý rodák z Havířova se stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy. Do nové sezóny vstoupí Bruins už v úterý zápasem proti New York Rangers. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Karlovy Vary se budou moci pochlubit unikátem. Zanedbaný pozemek u Horního nádraží v Bohaticích se totiž promění v dětský park, kde bude mimo jiné i dětská železnice. Po kolejích budou jezdit modely vlaků, které uvezou i několik dětí. Železnice bude jezdit o víkendech a státních svátcích od května až do října.
8: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
6: Pokud jste čekali na krásné počasí, tak jste se trefili. Bude většinou jasno na severu a západě Čech až oblačno, ale nejvyšší odpolední teploty až 25 stupňů Celsia.
9: Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, minuta po 12. hodině s vámi Kateřina Pechová a další porce těch nejlepších hitů. Na start hodiny Carly Rae Jepsen a Call Me Maybe.

David Guetta, Teddy Swims a taky Tone Sena. Posloucháte Hit Radio. A Taylor Swift v top 5 v noci na VMA ukázala, proč je hudební vesmír jenom její hřiště. Vyhrála hlavní kategorii klip roku s videem k písni The Fate of Ophelia a je to fascinující, protože Taylor si ty klipy i sama režíruje. Jo? Takže ta soška astronauta je pro ní víc o filmařině než o zpěvu. Neskutečný. Prostě sledujeme někoho, kdo v přímém přenosu betonuje svůj status absolutně největší hvězdy století. Takhle, na pódiu vypadala, že jí to pořád upřímně dojímá, jo, což je hezký, i když už má doma na tyhle ceny pravděpodobně vyhrazenou celou jednu místnost. Možná i dvě. Jo. Je to taková mašina na úspěch, která se doopravdy nezastavuje, takže myslím si, že vzhledem k tomu, že Taylor vyhrává tak moc často, že ostatní nominovaní už na ty gala večery chodí v podstatě jenom kvůli cateringu.

0: Rose a Bruno Mars s námi na Hit Radio. No a dneska ještě volný den pro většinu z vás, doufám, že si to užíváte, ale nebojte, je i důvod se těšit na ten klasický pracovní den, jo? Zítra ráno už totiž opět snídaně šampionů a opět taky rychlá pětka. A pozor, celý týden jsou ve hře poukazy na 5 000 korun od Citizen, takže si můžete vybrat oblečení do městské džungle, kterému hlavně můžete věřit, protože oblečení Citizen odolává špíně, potu i pachu, což tady v tom počasí ideální věc, jo? Hlavně vás podrží v každodenních situacích. Takže nezapomeňte, zítra ráno rychlá pětka, voucher na 5 000 od Citizen. No za chvilku už douší tenhle král Lenny Kravitz, taky Sia nebo Guru Josh Project.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni

0: Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
2: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzik.cz, kde se dozvíte víc.

0: Nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Lenny Kravitz a Again. Posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne už. No, to se může stát. Každopádně, prosím vás, máme tady velké výročí a asi vás to překvapí. Samoobslužné boxy mají dneska 5 let. Chápete to? Jenom 5 let? Přijde, že jsme se s nimi zžili, jak kdyby to bylo už 20. Jo, dneska jich je v Česku 19 tisíc, což je teda velký číslo. A v podstatě už se asi většina z nás nedovede představit, že by tady nebyli. Jo, protože i to, jak to občas hyzdí okolí, už jsme si téměř zvykli. A je to skvělý v tom, že prostě nemusíte s nikým mluvit. Jo, nikdo na vás netlačí. Nebo dobře, trošku jo, protože já miluju takový to, když vám doručí balík a přijde SMSka, no ale vyzvedni si to už jako do dneška, jo? Jinak konec, jo? Ale jinak je to prostě skvělý, je to skvělá věc pro introverty, možná to nejlepší, co lidstvo od vynálezu e-mailu vymyslelo, naprosto skvělá věc. A ten zvuk, když se otevřou ty dvířka boxu, to je jak když zazvoní zvonek, když přichází Ježíšek, co?
1: Let's go.

0: DJ Antoine a The Beat Shakers, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne a krásné sváteční pondělí vám všem. Za chvilku 13 hodin já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek toho svátečního dne, ať už slavíte nohama nahoře nebo prací, jo, nějak se to prostě oslavit musí. Užijte si moc tenhle krásný den, který je vyloženě jako babí léto, kdyby bylo v učebnici, jo, tak by takhle vypadalo. Moc si to užijte, další hity k tomu za chvilku. Skvělý Damiano David, taky Sunfelt nebo Wiz Khalifa. Mějte se krásně, ahoj.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí. M
3: plus H. Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
4: Klikni hned na MHCZ.
5: MHCZ.
3: Už 30 let.
6: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním minutku a půl před 13. hodinou. Bára Škrybová přeju všem krásné sváteční odpoledne. Aktuálně se došetřuje nehoda dvou osobních aut v Bezvěrově, to je v tuto chvíli z dopravy ale všechno. Takže kdybyste měli nějakou informaci vy, tak se nebojte a dejte nám vaše dopravní info vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
2: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
6: Šoproku na heuréce, to už víme přece.
5: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Jsou tady krátké zprávy ve 13 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Babí léto je tady. Česko čeká slunečný týden s teplotami až kolem 25 stupňů. Pršet by podle meteorologů nemělo, pouze z rána se mohou místy objevit mlhy. I zítra zůstane jasno nebo skoro jasno, teploty opět začnou padat až o víkendu. Výdejní boxy jsou v Česku stále více oblíbenější. V Evropě zároveň patříme k zemím, kde je jich nejvíce. Lidé si díky nim mohou zásilky vyzvednout téměř kdykoliv, a to bez čekání na kurýra. Ne všichni, ale jejich rozmach vítají. Kritici upozorňují na jejich umisťování do veřejného prostoru, omezenou kapacitu schránek nebo také na riziko vykradení. Maďarský parlament dnes zbavil imunity premiéra Petra Maďara a dva bývalé ministry z vlády Viktora Orbána. Důvodem jsou odlišné kauzy. Maďar je podle informací vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu a dvojce exministrů mimo jiné kvůli podezření z korupce. Maďar poslance vyzval ke svému vydání, aby mohl očistit své jméno, píše o tom agentura AFP. No a zpěvačka Taylor Swift se stala nejúspěšnější umělkyní v historii cen Video Music Awards hudební televize MTV. Na letošním předávání získala 3 ocenění a s celkovými 33 trofejemi tak překonala dosavadní rekord Beyoncé. Hlavní cenu za videoklip roku získala za píseň The Fate of Ophelia. Skladbu mimo jiné věnovala v srpnu zesnulé Dolly Parton.
7: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: O volném pondělku máme počasí jako z pohádky. Jsme na 25 stupních Celsia v maximech na horách kolem 20. Nebe slunečné, však to vidíte sami, je rozzářené, je to nádhera. A během dneška už se tohle vůbec nezmění, tak kdo jste ještě nevyrazil ven a máte k tomu možnost, určitě toho krásného počasí využijte.
1: Hit Radio FM Plus.
0: A střídačka za mikrofonem, jak jste si všimli, Katku střídá Bára Škrybová, krásný, sice pondělní, ale sváteční odpoledne vám přeju. Budeme spolu až do 18. Jdem na to.

Alex Warren Ordinary na Hit Radio FM Plus, 9 minut po 13. hodině. Je pondělí, ale máme volno, to je krása. Kdo to volno fakt máte, tak si ho užívejte plnými roušky. To volno máme, protože je dneska 28. září, slavíme Den české státnosti a svátek má Václav, takže všem Václavům, Vaškům a Vencům a tak dále všechno nejlepší. A když už teda máme ten Den české státnosti, jo, tak toho využijeme. A já bych se vás takhle v úvodu našeho společného vysílání zeptala, co si myslíte, že nás Čechy, těmi Čechy vlastně dělá? Co je podle vás ta naše česká typická vlastnost? Zvyk třeba, nebo věc, podle které nás bezpečně jako někde poznají? Ano, samozřejmě se říká, co Čech to muzikant, to je krásný, s tím já souhlasím, ale taky se nám stále třeba nedaří odpárat takový ty typický ponožky v sandálech, že jo, a igelitky jako součást outfitu a tak dále. Je taky možná fakt, že když někam přijdeme a tam je něco zadarmo, tak si toho vezmeme víc, než bychom možná jako v tu chvíli museli. Ale jako určitě najdeme na nás, na Češích, i něco hezkýho. Každopádně teda teď pojďte psát vy, co je teda podle vás na nás to, co nás dělá námi Čechy. 720 870 237, to je náš WhatsApp, pište nám, louvejte.

0: Shakira, Underneath Your Clothes. 17 minut po 13. V sobotu, není sobota. Taky v tom máte zmatek, jak je ten svátek. Je pondělí odpoledne, samozřejmě. Díky, že jste s Hitrádiem FM+. Je 28. září, ano. A my právě máme den české státnosti. A já jsem se vás na to konto ptala, co si právě myslíte, že nás Čechy, těmi Čechy dělá, co je pro nás třeba typický. A Ilona mi píše na WhatsApp 720 870 237. Ahoj Báro, já bych řekla, že jsou to domácí zásoby. Ve špajzu musí být mouka, cukr, těstoviny a minimálně 10 zavařovaček, kdyby náhodou přišel konec světa. Ahoj Ilona. Asi jo, ale jako pojďme si říct, že je to skvělý, třeba v zimě, když máme chuť na nějakou tu zavařeninu, nebo když máme chuť v prosinci na bublaninu, tak si ji prostě uděláme. Vyklopíme kompot, který máme z léta, nejlépe od babičky samozřejmě, a je to jako paráda. Mimochodem teda to slovo špajs, jo, nebo špajska, to je taky skvělý, díky za něj. Milan mi ještě píše: ahoj Báro, nás Čechy dělá Čechy hlavně to, že se zouváme. To nikde jinde není, ale aspoň nejsme čuňata. Ahoj, krásný sváteční odpoledne přeji. Milan. Ahoj Milane. Jo, to zouvání, to je naše typická vlastnost, nebo rys, to je úplná pravda, ale nejsme v tom sami. A vůbec víte co, tohle zouvání, nezouvání, to je takový téma, na který se můžeme podívat trochu detailněji za chvilku. Já vám popátrám a povíme si, jak je to i jinde. A kdybyste třeba k tomu něco měli vy, klidně pište 720 870 237, já jsem tady a čtu vám. Za chvilku Michal Šlutery, Heb.
1: Odsaď! Já se na to můžu
2: vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
3: Nástupní bonus 40 000. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.

0: Jde o zdraví.
1: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
2: Vnitřní herny, venkovní hřiště, velká zábava pro nás, slyště. Penzion Daniela Božídar, držitel zlatého certifikátu Baby Friendly. Penzion Daniela EU.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na Maxivita.cz.
9: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Jo, i takovýhle relax to někdy chce. Kristýna Perry, Jar of Hearts, 14:30, úplně přesně. Vy jste v pondělí odpoledne s Hit Rádiem FM+. A protože 28. září, tak jsme tady spolu nadhodili téma, co nás Čechy dělá Čechy. Co je pro nás typický? A Milan mi před chvilkou napsal, že je to určitě zouvání. A já jsem slibovala, že se na to zouvání mrkneme spolu víc, protože je to něco, co ve většině částech světa není zase až tak běžný. Takže zouvání nebo přezouvání, to vzniklo hlavně proto, že nechceme doma mít to, co si přitáhneme zvenku, to je jasný, to nám dává logiku. A kulturně je zouvání běžný hlavně teda tady v Česku, na Slovensku, Polsku a dalších slovanských zemích. Ve Skandinávii taky, Finsku nebo na Balkánu. V Turecku taky a v řadě asijských zemích, včetně samozřejmě Japonska, tam se zouvají. Naopak ale třeba v Itálii, části západní Evropy nebo USA, tam je mnohem běžnější, že návštěva zůstane v botách. Ale taky to není úplně stoprocentní. Někde se zouvají i v té Americe, kterou teda zvlášť my tady máme zakořeněnou jako zem absolutního nezouvání se. Každopádně teda to zouvání, to může být v některých situacích dokonce vnímáno jako příliš familiární. Že prostě můžeme v drtivé většině přijít v botech dovnitř, ani se neptáme. A měli bychom jako návštěva čekat na pokyn, ať si odložíme. A to jak právě ty boty, anebo třeba i kabát. Takhle, tohle jsem vyčetla během písniček, protože jsem vám to slíbila, v Americe jsem nikde nebyla. Takže pokud to není pravda a vy jste v Americe byli, tak se omlouvám. A dejte mi klidně vědět, jak to jako opravdu je. 720 870 237. Tohle je Sofian Mečmeč, léto s tebou.

0: A jedem 13 hodin 39 minut s Hit Rádiem FM+. Sice máme v těch hlavách teď trošku zmatek, protože je pondělí a máme volno, ale to pondělí už je a začal nový týden, tak se mrkneme, kam vyrazit v sobotu. Kam vyrazit? Já bych vám doporučila vyrazit do Plzně, do Lobeského parku. Tam je to fajn i bez akcí. Když nevíte, vezměte děti do Lobeského parku, to už je taková tutovka tady pro plzeňáky. Ale teď v sobotu, 3.10., tam na vás bude navíc ještě čekat i Culinka. Začne se ve 14 hodin, bude pro vás připraven Culinčin pohádkový les, což je vlastně stezka s úkoly a písničkami Culinky. A kdo zvládnete všechny ty stanoviště absolvovat, tak si dokonce odnesete i svoji Bramboru Barboru. A pak od 16 hodin bude i tancování s Culinkou. Tak vyrazte, říkám 3.10. Lobeský park, je to tato sobota od 14 do 16.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Mami, prší, kdo půjdeme ven?
3: Hned jak přijde balík z V-Martu. Objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
2: A vzala jsi ty s dinosaurama?
3: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Půjdeš celý dinosauří.
2: Hustý.
3: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart, ušito v Liberci.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Hit Radio FM+.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jelen a Magdaléna, to je odpich, takhle minutku před 14. hodinou na Hit Radio FM+. Jdem se mrknout na silnice. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrní buďte ve Zbůchu na Plzni severu. V ulici Plzeňská máme hlášenou nehodu osobáku a motorky. Je to bohužel se zraněním. Na místě jsou i složky IZS. A v obci Bezvěrov se ještě došetřuje nehoda dvou osobních aut, tak šťastnou cestu. A vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
2: Za 3 metry zahněte doprava, projeďte srdcem a pokračujte k plicím.
3: Počkej, kde to jsme?
2: Uvnitř lidského těla. Naše cesta právě začíná.
3: Pozor, žaludek! Tady to bude trochu houpat.
2: Vydejte se na expedici do těla. Rozpumpujte srdce, okysličte krev a ulovte viry. Interaktivní rodinná expozice plná her, pohybu a poznávání. Trasa přepočítána. Cíl Depo 2015 Plzeň.
3: Slavnostní otevření už 1. října od 18 hodin. Více na depo2015.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
0: Jsou tady další krátké zprávy ve 14 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Dnes si připomínáme Den české státnosti. Ten připadá na svátek svatého Václava, knížete z rodu Přemyslovců. Václav je symbolem počátku české státnosti a spojuje v sobě středověké vladařství s mučednictvím. Jen dodám, že státní svátek 28. září je rovněž spojován s pracovním volnem. Píše o tom server CNN Prima News. Češi se obávají dalšího zdražování energií. Vyšší ceny očekává 60% domácností. To je nejvíce za poslední 2 roky. Zlevnění naopak čeká jen 7% lidí a za důvody zdražování nejčastěji považují válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Změnu dodavatele plánuje pouze každý 7. Čech. Více než 3/4 ji pak vůbec nezvažují. Vyplývá to z průzkumu společnosti EPET Energie. Z hor v indonéské Papuji mizí poslední zbytky takzvaného věčného sněhu. Ledovce nedaleko rovníku rychle ustupují a podle odhadů by mohly kvůli klimatickým změnám úplně zmizet už během 1 až 2 let. Ještě před 100 lety přitom sníh a trvalý led pokrývaly všechny 4 hlavní vrcholy pohoří Sudirman. No a útočník Martin Nečas z Colorada bude v nadcházející sezóně se 14 miliony dolarů 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Půjde však o nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Dosud bylo maximem 13 milionů dolarů Davida Pastrňáka. Žebříčku kraluje nově švédský útočník Leo Carlson z Anaheimu s částkou 20,8 milionů dolarů.
7: V Bděněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Sobota je slunečná a teplá, v maximech měříme na 25 stupních, na horách jsme někde kolem 20. Na téhle slunečné a letní vlně pojedeme až do večera, v noci bude taky jasno, ale pozor, dost kosa, naměříme od 4 do 6 stupňů Celsia.
6: Hit Radio FM+.
0: Je pondělí odpoledne, ale tohle pondělí má úplně jiný punc a jinou náladu a přesně takový je i naše vysílání. Bára Škrybová zdraví, pokračujeme Imagine Dragons. Hit

Leony Don't Worry, Hit Radio FM plus s vámi 8 minut po 14. Je 28. září, svatý Václav, známe ho asi všichni, ale možná ho neznáme tak dobře, jak si myslíme. Třeba dodnes vlastně přesně nevíme, kdy zemřel. Jako datum ano, to je 28. září, to je jasný, ale rok, tak to je buď 929 a nebo 935, tady historikové pořád neví. A smrt, tak to už jsme se učili ve škole, to bylo veliký rodinný drama. Václav přijel do Staré Boleslavy za svým bratrem Boleslavem na rodinnou hostinu. Druhý den se ale pohádali a tady historikové taky přesně neví, o čem to bylo, ale Boleslav se s tím pak prostě nepáral a Václav skončil tak, jak skončil. A Boleslav pak dostal přízvisko Ukrutný, ale jako ten paradox, jo. On byl sice ukrutný, ale nakonec se z něj stal velmi schopný panovník a byl vlastně u vlády asi 30 let a český stát za jeho vlády výrazně posílil. Takže jako tak, no. No ale jako není třeba na dvacce jako Václav, nemá svoji sochu ani náměstí, to má právě brácha Václav. Já si myslím, že na jednoho českého kníže to je docela slušná posmrtná kariéra. Edvard Majavika, Žigulína, Stereo Love.

0: OMI Cheerleader. Hit Radio FM plus s vámi je přesně minuta po čtvrt na tři. Ještě celé tři dny si můžete užívat festival finále v Plzni. A kdybyste nevěděli, co se svátečním odpolednem, potažmo večerem, tak já mám teď hned dva tipy. Dnes v Měšťanské besedě můžete zajít na dvě zajímavé seriálové projekce. Když kopnete do vrtule, jak se tak říká, tak stihnete tu první, protože od 3 hodin se v malém sále promítají první dva díly nové dramatické miniserie Táta s Davidem Novotným, což je vlastně příběh otce, který po vraždě svého syna přestane věřit ve spravedlnost a rozhodne se vzít věci do vlastních rukou. A pak od 5:30 ještě vyraste na sériového manžela s Jakubem Prachařem. A to je příběh jednoho charismatického podvodníka a tří žen, kterým současně slibuje společnou budoucnost. A pozor, obě tyhle minisérie jsou navíc inspirovaný skutečnými příběhy. Mrkněte na www.festivalfinale.cz, tam případně koupíte rovnou i lupeny.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem ředitel fakultní nemocnice Plzeň, docent Václav Šimánek. Probereme rozsáhlou stavbu pavilonu chirurgických oborů, přípravy na pavilon infekčních chorob, nová parkovací místa, nákup invalidních vozíků i robotickou rehabilitaci. Největší novinky roku 2026 uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Přesvědčte se o kvalitě u tradiční české firmy Postele Losiná. Vystupujeme

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Plzeňsko a západní Čechy.
2: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.

14:29 na vteřinku přesně s vámi Hit Radio FM Plus a já mám pro vás teď moc fajn informaci. Katka Marie Tichá se chystá na podzimní tour, takže pokud si chcete užít tenhle andělský hlas a čistou duši, tak si skočte na některý z jejich koncertů. Tady na západě Čech si můžete celkem vybírat, protože Katka nás tady poctí svojí návštěvou hned 4x, když teda Beroun budeme počítat do západu Čech, což si myslím, že v rámci této příležitosti klidně můžeme, to neuškodí. Takže konkrétně Katku z Benjis si užijete 10. října v Klatovech, 8.11. v Plzni, 11. prosince v Konstantinkách a 16. prosince právě v tom Berouně. A všechny zastávky uvidíte na www.katerinamarietichá.cz a dají se tady na těch stránkách rovnou koupit i lístky na jednotlivé koncerty. A jinak teda zítra se o tomto podzimní turné dozvíte víc rovnou i v našem vysílání, protože Katka dorazí i k Jirkovi Plnářovi. Tak nezapomeňte zítra ladit. A teď si dáme další dámu naší české muziky a je to Eva Farná dohromady s Mirai. Vzpomeneš si?

0: Sváteční odpoledne jede, jste s Hitrádiem FM Plus a tohle je naprosto parádní muzika. Blondý Maria, krásně nám to tady rozproudili. 14 hodin 37 minut a já jdu za vámi zase s nějakým tím moudrem, ať jsme chytrý opravdu jak rádio. Takže máte-li krizi, nějakou vztahovou aktuálně a třeba se chcete i rozejít a jste spolu třeba 5 let, tak klid, jo. Nádech, výdech, je to naprosto normální a bez toho by to vlastně bylo dokonce i divný, protože lidi se podle průzkumu nejčastěji rozchází právě po 5. roce vztahu a řešení je tady prý naprosto jednoduchý. Zatnout zuby a vydržet aspoň ještě ten rok. Takže pokud se chcete rozejít, jste spolu 5 let, tak to fakt ještě jako nedělejte. Ještě třeba fakt zatněte ty zuby aspoň ten na rok a pak se uvidí, jo. Ale jako teď by to bylo opravdu zkreslený a třeba by to, nebo třeba by vás to pak mohlo i mrzet. Tohle je Pink Try, celkem příznačný song k tomu tématu, který jsme nadhodili, tak se ho za chvilku dejte u nás v našem vysílání celý. A k tomu třeba pak ještě Miles Smith a nebo David Guetta. Tak krásný sváteční odpoledne vám přeju a díky, že jste s náma.
1: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
2: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
1: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
2: Jen 30 minut od Plzně.
1: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
2: U Daliborky Nepomuk.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Izolvest.
1: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
5: Izolvest.
6: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
5: Izolvest.
1: S moderní foukanou izolací vám ušetříme 1000 korun ročně.
5: Izolvest.
6: Tak zavolejte ještě dnes.
1: izol@vest.cz.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: When we were young, když jsme byli mladí, no já věřím, že vy jste mladí stále, anebo my jsme mladí stále. Díky, že jste si trádejeme FM plus 2,5 minuty do 15. Před námi počasí, zprávy a taky doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrní buďte ve Zbuchu, na Plzni severu, v ulici Plzeňská se aktuálně došetřuje nehoda osobáku s motorkou. Byla to bohužel nehoda se zraněním, na místě byly i složky IZS. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Rádia.cz Hit Radio FM Plus.
7: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Dnes si ve velkých obchodech nenakoupíme, slavíme totiž svátek svatého Václava. Den české státnosti patří mezi zákonem vyjmenované dny, kdy musí mít maloobchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zavřeno. Otevřeno pak mohou mít menší prodejny, čerpací stanice nebo lékárny. Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat svou obranyschopnost. Má splnit cíle stanovené pro rok 2030. Uvedla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ze zprávy, kterou vypracovala Evropská obranná agentura, vyplývá, že Evropská unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Informuje o tom agentura Reuters. Počet potvrzených případů eboly v Kongu překročil 8 tisíc. Píše o tom dnes agentura AP. Nemoc si od začátku nynější epidemie v květnu vyžádala téměř 4 tisíce životů. A jdeme na sport. Útočník David Pastrňák povede ve své 30. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas. Ten se v létě vrátil zpátky do týmu Floridy.
8: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Celé pondělí máme jasno a jasno nám vydrží i večer, i v noci, jen teda pozor na teploty, budeme měřit jen od 4 do 6 stupňů Celsia. Zítra se ale zase ohřejeme, protože bude opět krásně a vlastně úplně stejně jako dneska.
6: Hit Radio FM Plus.
0: Je pondělí odpoledne, my už to tady spolu kroutíme 2 hodiny, takže 3 ještě před náma, to je výzva, vymyslíme nějaký bomby. Ta první, to je Kelly Clarkson.

Bruno Mars, Just the way you are. Díky, že jste v pondělí odpoledne ve sváteční odpoledne s Hitrádiem FM+. Dneska je svatý Václav, je 28. září. A já mám tohle datum spojený s prvním termínem mýho porodu. Už je to teda jako celých 17 let, když jsem v tento den čekala. Čekala jsem sice potom ještě týden, ale toho 28. už se mi teda jako fakt do paměti zapsalo. Tak kdo třeba dneska pojedete, nebo už v porodnici jste, anebo třeba jedete zrovna teď a v autě posloucháte Hitrádio FM+, což se klidně může stát, tak já vám přeju hodně štěstí, ať vám to dopadne. A pokud potřebujete jet velmi rychle, tak já vám k tomu pustím velmi rychlou písničku. Linkin Park, DM, Tennis Machine, šlápněte na plyn, ať jste v té porodnici, ať vám to jde.

0: Miley Cyrus Wrecking Ball na Hit Radio FM Plus a stalo se něco naprosto neuvěřitelného. Já jsem tady před chvilkou říkala, že 28. září, což je dneska, byl před 17 lety termín, nebo první termín mýho porodu a přála jsem vám, že pokud se vás to dneska jako týká, kdo třeba rodíte nebo zrovna jedete do porodnice, takže vám přeju hodně štěstí. A napsal mi Pavel a napsal: ahoj Báro, já jsem hrdý otec, ve 2:05 se mi dneska narodila holčička Adélka a teď jsem zaslech tvoje vysílání a jsem z toho celý na měko. Měj se hezky, ahoj. Teda, ale tohle je tak hezký. Já opravdu jako nevím, co na to říct maximálně, ale já ti gratuluju, ať jste zdraví, ať jste šťastný, ať vám všechno vychází a co víc, že jo. Určitě se máte rádi, tak se mějte rádi i nadále. A tyhle vzkazy, to je přesně to úžasné, co my tady právě máme na Hit Radio FM Plus rádi, takže pokud třeba máte ještě něco na srdci, 720 870 237, to je náš WhatsApp, pište nám, mluvejte. A dáme si Katku Marie Tichou, Plamen za chvilku a taky Pitbull Christina Aguilera.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzik.cz, kde se dozvíte víc.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

parádní rytmus na pondělní odpoledne. Alex Warren, Fever Dream, Hit Radio FM Plus s vámi. Možná jste v roce 2019 byli mezi 34 tisíci lidmi, kteří po celé republice pomáhali tehdy sázet nové lesy. A teď se můžeme všichni podívat na to, co z těch malých stromečků za těch 7 let vyrostlo. Lesy České republiky totiž pořádají už tuto sobotu 3. října, Den lesů nové generace. Na několika místech republiky nám ukážou nejen to, jak se novým lesům daří, ale taky třeba lesnickou techniku, drony budou, uvidíme práci tažných koní, anebo třeba opatření proti suchu a povodním. A chybět nebude ani ochutnávka zvěřiny. My to tady na západě Čech budeme mít úplně nejblíž na Blatenský vrch u Horní Blatné v Krušných horách. Tam bude pro nás připravený 2,5 kilometru dlouhý okruh a navíc dvě docela láhkavé zastávky, protože my zdarma můžeme na Blatenskou rozhlednu a výjimečně dokonce taky do ledových jam, které jsou jinak pro veřejnost zavřené. Den lesu nové generace, v sobotu 3. října od 10 do 16 hodin www.sázímelesinovégenerace.cz, tam najdete úplně veškeré informace. Timberg, Seek Be Romance.

0: Tohle jsou Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Pokud si užíváte ten prodloužený víkend, který právě teď běží, sice teda už bude končit, ale to nevadí, a modlíte se případně za to, aby přišel další prodloužený víkend co nejdřív, tak já pro vás teď nemám úplně dobrou zprávu, protože kdyby jako mohl přijít, tak to je 28. října, to je svátek, ale je to ve středu. A pak ještě máme další svátek 17. listopadu a to je úterý. Takže možná takhle, 17. listopadu je to hratelný ve chvíli, kdy se teda vezmete 16. listopadu volno. Ale jinak takovýhle to volno, bez toho, abychom si vzali my volno, to už nebude, no. Do konce roku minimálně teda určitě ne. Ale to nevadí, protože my nejsme žádní lenoši a my do práce chodíme rádi. Díky, že jste zítra rádiem FM+. Za chvilku si dáme třeba Adele, Skyfall, anebo tu bude Mára Ztracený vlastní svět.
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Váš Pavel Pubec.
4: www.pubec.cz
5: M+H.
6: Kdo nečipuje, není Čech. Brum, brum, brum.
7: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M+H. Jejich chip tuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?

0: netrváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
1: Isolvest.
2: My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
1: Isolvest.
0: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
1: Isolvest.
2: Tak zavolejte ještě dnes.
0: Isol.vest.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Farma Park u Toma! Farma Park u Toma! To nic nepřekoná!
7: Dokonalý zvířátkový ráj!
8: Hřiště, zážitky se zvířátkama.
9: Celý den.
10: Farma Park u Toma Letce u Plzně vyhrává.
11: Jo, hurá!
10: Farma Park u Toma CZ.
12: U Toma, tam to všechno začíná.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
14: FM Plus.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle je song Geronimo a dali jsme si ho na Hit Radio FM Plus 2,5 minuty před 16. hodinou. Díky moc, že spolu trávíme takhle pondělní sváteční odpoledne. Před námi zprávy, počasí a jdem se mrknout na dopravu právě teď. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, pojďme si připomenout uzavírku, tu máme mezi Přešticemi a Lužany, jezdí se tady Kyvadlově. Tak s tím počítejte, kdo máte cestu třeba od Plzně na Švihov a tak dále. A pokud máte nějaké dopravní informace vy, dejte nám je vědět na WhatsApp 720 870 237. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Rádia.cz Hit Radio FM Plus.
0: Krásné pondělní odpoledne přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Hotově platíme v Česku čím dál tím méně. Více dáváme přednost kartě. Digitální platby preferuje rekordních 61% Čechů a 80% by kartou platilo při každém nákupu, kdyby to bylo možné. Ukázal to aktuální průzkum společnosti Mastercard. Silná bouře s větrem a vydatnými dešti zasáhla severovýchod Spojených států a připravila o elektřinu až 130 tisíc odběratelů. Od minulé soboty sužuje několik měst, včetně New Yorku, Bostonu a Filadelfie. Informovala o tom agentura AFP. A teď zpráva ze světa zvířat. Na Novém Zélandu se sešlo skoro 300 morčat, upravených, načesaných a připravených zabojovat o titul toho nejhezčího. Výstavu si nenechali ujít stovky fanoušků, kteří obdivovali pečlivě připravené chlupáče. O vítězi nakonec rozhodovali dva rozhodčí. Mezi nimi byl i jeden Čech, který morčata chová už více než 20 let. A jdeme na sport. Tomáš Macháč se konečně dočkal první výhry na okruhu ATP po 4 měsících. Berounský rodák kvalifikaci na prestižní podnik v Pekingu přehrál Němce Jeneka Hanfmana 7-6, 6-7, 6-4.
8: V Bdeně vsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Pondělí večer bude jasné, v noci na úterý bude taky jasno, ale měřit budeme jenom od 4 do 6 stupňů Celsia, takže kdo se chystáte třeba na nějakou večerní procházku nebo noční, tak nezapomeňte kulichy a opravdu i zimní bundy, protože zima bude. Ale zítra bude zase krásně a bude vlastně úplně jako přes kopírák jako dneska, takže v maximech těch 24 stupňů a úplně jasno.
7: Hit Radio FM Plus.
0: Takže zítra se zase ohřejeme a ohřejeme se, nebo respektive zahřejeme se i teď na Hit Radio FM Plus. Jdeme tančit, kamarád, be mine.

0: Pondělní odpoledne je v plném proudu a v plném proudu je i plzeňský festival finále. A já tady mám zase výběr od Katky Skutkové, která nám řekne, co si z festivalu finále určitě nenechat ujít zítra.
1: To nejlepší z finále Plzeň.
2: Letošní ročník finále je plný premiér i předpremiér. V úterý odpoledne máme opět šanci vidět dobové drama Pramen s Aňou Geislerovou, v komedii Čikačeka o coming outu s Janem Cinou, anebo česko-polský snímek Vyvolený s Miroslavem Donutilem. Festival finále je ale spojen i s významnými dny architektury. 29. září si tak užijeme doprovodný program zaměřený na hledání vlastního bydlení. V 18 hodin začíná v sále Jonáš. Projekce Living Together, The Story of the Warren, zakončená živou debatou. Ve 20 hodin začíná v Korandově sboru snímek The Artist, který se stal druhým němým filmem v historii, který získal hlavní Oscarovou cenu za nejlepší film. Doplní ho varhaní doprovod Pavla Šmolíka. Užijte si to.
1: Mediálním partnerem festivalu finále je Hit Radio.

0: Day, Know Your Enemy na Hit Radio FM+. Katka Skutková nás před chviličkou pozvala na zítřejší den v rámci finále Plzeň. A já bych jenom takhle jako sem hodila svoji zkušenost osobní. My jsme včera vyrazili na film od Heleny Třeštíkové, je to samozřejmě časozběrný dokument. A je to o Báře Basikové, jmenuje se to Bára příznačně, určitě už jste o tom minimálně slyšeli. Ale kdo váháte, jestli vyrazit, tak a máte třeba Báru rád, tak vám říkám, určitě vyrazte, protože je to super. A mě teda na konci tekly slzy jako hrachy, ale protože já jsem takovej cítě a je pravda, že Báře v tom dokumentu taky tečou slzy jako hrachy velmi často a tak jsem tam jako plakala s ní. Tak kdo jste neviděl, tak určitě ještě vyrazte. Dokonce festival finále přidal i projekce tohoto filmu o Báře Basikové a užít si ji můžete například 30. září v 8 večer v malém sále Měšťanské besedy. Podívejte se na www.festivalfinale.cz a jak už jsme si tisíckrát řekli, můžete tam koupit i lístky a opravdu se to jako hodí, opravdu se to vyplatí. Včera jsem si taky přes ty stránky pořídila lístky a je to velmi pohodlný.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
6: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
7: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Hit Radio FM+.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Sebastian a Barcelona. S vámi Hit Radio FM Plus je pondělí odpoledne. To pondělí bylo nádherný, vlastně i ten celý uplynulý prodloužený víkend byl krásný, co se do počasí týče. A nebojte se nic, to počasí bude přetrvávat i v týdnu, protože já tady na to teď koukám. Zítra nádhera, jasno nebo skoro jasno, 24 stupňů v maximech. Středa, vlastně úplně to samý, zase 24 stupňů v maximech. Čtvrtek, tady už teda trošku oblačno až zataženo, ale pořád 23 stupňů, takže teplo bude. No a v pátek, tam teda pozor, tam to aktuálně zatím vypadá na přehánky a na velkou oblačnost, ale jako zima nebude, 22 stupňů. Každopádně teda v ten pátek si zabalte do kabelky, do batohu nějakou pláštěnku nebo skládací deštník, ať nezmoknete. Ale jinak teda ty následující dny, když pomineme ten pátek, vypadá to moc krásně. Kdo staletní, tak si to užijete.

0: Robin Schulz a James Blunt, OK, OK, to je hezký zvuk, to dobře zní, ale dobře zní i Ayo. A ten rytmus je taky parádní. No takhle na krásný sluneční odpoledne je to úplně akorát, za chvilku si to dáme celý. A tady Imagine Dragons si přijdou v závěsu. Krásné věci, tady pro vás má Hit Radio FM Plus připravený. Tak buďte s náma a užívejte si zbytky toho pondělního odpoledne.
1: Mami, já potřebuju novou bundu.
2: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
1: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
2: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
1: Tak to beru!
2: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednat. Dejte na našich stránkách zahradnictvíspomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomysl. Kvalita, která roste.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Bonjovi a Always.
1: Srdcerivná skladba na Hit Radio FM Plus přesně minutku před 17. hodinou. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. V Tachově počítejte s uzavírkou. V ulici Oldřichovská je tady dočasně uzavřená silnice z důvodu stavebních prací. Šťastnou cestou a vaše dopravní info nám případně dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Doosan Škoda Power. Roztáčíme svět.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
7: Jsou tady další krátké zprávy. Klára Zemanová, hezké odpoledne. Dnes si připomínáme Den české státnosti. Ten připadá na svátek svatého Václava, knížete z rodu Přemyslovců. Václav je symbolem počátku české státnosti a spojuje v sobě středověké vladařství s mučednictvím. Jen dodám, že státní svátek 28. září je rovněž spojován s pracovním volnem. Píše o tom server CNN Prima News. Češi se obávají dalšího zdražování energií. Vyšší ceny očekává 60% domácností. To je nejvíce za poslední dva roky. Zlevnění naopak čeká jen 7% lidí a za důvody zdražování nejčastěji považují válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Změnu dodavatele plánuje pouze každý sedmý Čech. Více než 3/4 ji pak vůbec nezvažují. Vyplývá to z průzkumu společnosti EPET Energie. Z hor v indonéské Papuji mizí poslední zbytky takzvaného věčného sněhu. Ledovce nedaleko rovníků rychle ustupují a podle odhadů by mohly kvůli klimatickým změnám úplně zmizet už během 1 až 2 let. Ještě před 100 lety přitom sníh a trvalý led pokrývaly všechny 4 hlavní vrcholy pohoří Sudirman. No a útočník Martin Nečas z Coloreda bude v nadcházející sezóně se 14 miliony dolarů 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Půjde však o nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Dosud bylo maximem 13 milionů dolarů Davida Pastrňáka. Žebříčku kraluje nově švédský útočník Leo Carlsen z Anaheimu s částkou 20,8 milionů dolarů.
8: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
1: Noc z pondělí na úterý bude velmi chladná. Budeme měřit od 4 do 6 stupňů Celsia, ale bude jasno. A jasno bude i zítra, to znamená v úterý, ale k tomu teda bude mnohem tepleji než v noci. Čekáme až 24 stupňů Celsia.
6: Hit Radio FM Plus.
1: Bára Škrybová, zdraví, jdeme spolu kroutit poslední společnou hodinu a tu zahájíme krásnou českou muzikou. Činasky, Láska a data.

od Monsters and Men, to mám tak ráda, to je parádní věc. Little Talk se jmenuje tahle písnička, malé rozhovory, to jsou přesně ty rozhovory, kterými tady takhle přes éter Hit Radio FM Plus vedeme. A právě teď v tomto malém rozhovoru zamíříme na téma kočky a psy. To, že nás psy milujou, to víme samozřejmě, milují nás oddaně, skoro víc než sami sebe, chudinky. Ale jak je to s kočkama, to už je takový jako na hraně, protože tady se nikdo nejsme jistý, spíš říkáme, že nás kočky tolerujou, že my spíš bydlíme u nich doma, než oni u nás. Ale ukázalo se, že když jsme s kočkama, tak vylučují hormon lásky, který je jinak běžný hlavně u člověka. Docela zajímavý je, že když třeba psa chválíme a hladíme, tak produkce hormonu lásky se zvýší o 50%. A když hladíme kočku, tak je to jenom o 10%. Ale vlastně to znamená, že kočky nás mají rády. Spíš jako, aby se neřeklo, ale rády nás mají. Tak to jsme tady takhle vyřešili na Hit Radio FM Plus v pondělí odpoledne. A jdeme na další muziku. Taylor Swift, The Fate of Feeling.

0: Ed Sheeran si právě teď postavil hrad na kopci, zpíval nám o tom na Hit Radio FM Plus. Castle on the Hill se jmenuje tahle písnička. Blíží se nám 18. My se budeme s tou 18. loučit, ale to vůbec neznamená, že bychom tady s muzikou nějak polevovali, to ani náhodou. Připravené tady David Guetta, tady Swin se songem Gone Gone Gone. Don't call my name. Lady Gaga Alejandro, co říká Kaka? Lady Gaga Alejandro, jim šlape na paty. No a tohle je další z těch songů, který si to za chvilku dáme. Tak buďte s náma a užívejte si zbytky toho pořadního volna.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Opět k nám zavítal Richard ze Slevomatu, nosí nám do éteru vždycky nejrůznější tipy. Ahoj, Richarde.
3: Ahoj, ahoj. Tak minule jsem vás už otravoval s Vánocema.
2: No tak jako, hele, bylo to inspirující, ne, že ne? Mluvil si o fotoknihách, ty chtějí čas, že jo?
3: Ano, to je pravda. A i tenhle týden jsou ještě všechny fotoprodukty v akci, tak můžete pokoupit. Další týden už nebudou. Ale dneska jsem vám chtěl přinést něco nevšedního, takový to, co mě mezi těma nabídkama Slevomatu prostě překvapilo. Tak víš, co jsem třeba našel?
2: Tebe, že něco překvapilo, no to jsem teda zvědavej.
3: No, našel jsem třeba nabídku bagristou na zkoušku. Prostě dostaneš bagr, kus nějakýho pole a jezdíš si a hrabeš, to mi přijde bomba.
2: To je absolutní klukovský sen splněný.
3: No přesně. A pak, když už jedeme takhle bezostyšně tyhle stereotypy, tak tohle je asi víc pro holky. Yoga se štěňátky.
2: Ne. Hele, a cvičí ty štěňátka nebo lidi?
3: No, jako přijdeš, cvičíš jogu a mezi tím po tobě prostě lezou malý štěňátka.
2: Nejroztomilejší zážitek na světě, podle mě.
3: A do třetice se mi líbil akrobatický let kluzákem. A tady si normálně v kluzáku bez motoru a děláš nějaký ty obraty, letíš hlavou dolů. To bych chtěl.
2: Takže tuším, odkud bude asi tvoje další video, že?
3: No asi jo. To musím zažít.
1: To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers Can't Stop na Hit Radio FM Plus 17.34. Chtěli jste si někdy vyzkoušet, jaký to je operovat? V sobotu budete mít v Plzni příležitost a nebojte se, skutečného pacienta vám do rukou nedají. Ale je to tak, že Lékařská fakulta v Plzni otevírá veřejnosti Medfest a připraveno bude přes 35 interaktivních stanovišť. Ve virtuální realitě si právě můžete vyzkoušet třeba tu operaci. Můžete si tam mimo jiné zjistit svoji krevní skupinu a RH faktor, nechat si orientačně vyšetřit zrak nebo kapacitu plic a můžete se naučit třeba i správně používat defibrilátor. A protože cílem je mimo jiné zbavit i děti, i dospělé samozřejmě strachu z bílých plášťů, tak většinu věcí se tady opravdu můžete vyzkoušet na vlastní kůži. Medfest se tedy koná v sobotu 3. října od 12:30 na Lékařské fakultě v Plzni v Aleji Svobody. A o 6 večer navíc ještě zahraje kapela Imagine Demons. Doraste, tohle vypadá velmi zajímavě, my se tam určitě vydáme. Adam Djurica, Mandolína.

0: Jejich Runaway. No a my jsme to zase zvládli. Díky moc, že jsme spolu byli takhle v pondělí odpoledne a těším se na vás zase zítra od 9 do 12. Ahoj, Bára Škrybová se loučí.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Plzeňsko a západní Čechy.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu. Hit Radio. V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Doosan Škoda Power. Roztáčíme svět.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
0: Rádia.cz Hit Radio.
3: Krásný podvečer, v 18 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zimanová. Slunečné počasí a prodloužené volno přivedly do českých hor tisíce turistů. Velký nápor zažila především Sněžka, na kterou mířili návštěvníci z české i polské strany. A její vrchol byl téměř v obležení. Někteří se navíc dostali i mimo vyznačené trasy, přestože vrchol Sněžky leží v první zóně Národního parku. Tam je pohyb mimo cesty zakázán. Zprostředkovatele budou dnes nebo zítra separátně jednat s Íránem a Spojenými státy o upraveném íránském návrhu na zastavení bojů. Napsala to agentura Reuters. Iránská agentura ISNA uvedla, že ministr zahraničí Arakčí má dnes na plánu schůzi se zprostředkovateli v New Yorku. Tam je kvůli valnému shromáždění OSN. Počet potvrzených případů eboly v Kongu překročil hranici 8 tisíc, píše o tom dnes agentura AP. Nemoci od začátku nynější epidemie v květnu vyžádala téměř 4 tisíce životů. No a útočník David Pastrňák povede ve své 30. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas. Ten se v létě vrátil zpět do týmu Floridy.
4: V Bdeně vsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Hit Radio.

0: každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
1: Ve čtvrtek bude mým hostem ředitel Fakultní nemocnice Plzeň, docent Václav Šimánek. Probereme rozsáhlou stavbu pavilonu chirurgických oborů, přípravy na pavilon infekčních chorob, nová parkovací místa, nákup invalidních vozíků i robotickou rehabilitaci. Největší novinky roku 2026 uslyšíte v rozhovoru.
0: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+. Hit Rádio.
2: Mami, prší, čus, půjdeme ven.
3: Hned jak přijde balík z V-Martu. Objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
2: A vzala si ty s dinosaurama?
3: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
2: Hustý.
3: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart, ušito v Liberci.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
5: Auto CB, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autocb.cz. Auto CB. V Plzni na Slovanech. Nepomucká 119.
6: Jsem hrdina, jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.

0: Já se na to můžu
1: vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Luxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
2: Nástupní bonus 40 000. Navštiv luxes.jobs.cz. Luxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Luxes. 2X a 2S.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Staň se součástí nejlepšího éteru na západě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitrádia FM Plus 720 870 237. Hitrádio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Keď duši léčí, tak ako déšť skrýva tvůj plač, skrýje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: týden řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Nejdůležitější zprávy ze západu Čech.
1: S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio FM Plus. Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Vysílej s námi WhatsApp Hit Rádia FM Plus 720 870 237. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V DABu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: ta trička, rata, ta da da da rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.